0: neortodoxní rozhovory, top české a zahraniční DJs, nová a nevydaná hudba. Každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Radio.
1: So how's the evening so far?
2: Dance Radio. Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

taneční scény. To naladíš každej den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: News Radio Euronews.
1: Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi.

0: mým hlasem mi pomohla AI.
1: Puf, puf, mňau.
0: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

Zdravím, poslouchejte Club Mix každou druhou neděli od 18 hodin. Jestli máte rádi klubovou muziku, jste zvaní. Club Mix. Na Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Brusel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.
0: Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True, peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Express Radio Euronews.
1: Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi.

Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána.

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Dance Radio.

Wave on Air. Dance Radio. Baví tě trannbejzová muzika? Tak laď každý pondělí Rave on Air. Od 6 večer. Dance

0: Rádio Euronews.
1: Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: S mým hlasem mi pomohla AI.
1: Puf, puf, mňau.
0: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.
0: Dance. Dance Radio. Dance.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Taneční muzika.

0: Rádio Euronews.
1: Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi.
0: Dance Radio. Dance.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

neortodoxní rozhovory, top české a zahraniční DJs, nová a nevydaná hudba. Každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Radio. So how's the evening so far?

0: Krásný dobrý nedělní odpoledne na vlně 89 102,9 FM. Jsem Terka a užijem si dnešní odpolko v Éteru Dance Rádia. Mám toho pro vás spoustu. Teď se rovnou podíváme do Kalifornie, kde se mění vlastně noční život. Proběhla tam legislativní změna, určitě to znáte. Jdete do klubu, někdo vás pozve na drink, když vám ho někdo donese, někdo si ho dá, někdo si ho nedá. Já si teda nedávám, když ty lidi neznám a nevidím, že to nalajvají přede mnou. No a právě tahle legislativní změna v Kalifornii dává jasnou prioritu ochraně návštěvníků. Podle nových předpisů musí všechny noční kluby a bary s licencí na prodej alkoholu povinně poskytnout testovací soupravy pro detekci omamných látek v nápojích a taky ochranný kryty na sklenice. Tak dejte vědět, jak jste na tom, jestli si vezmete od někoho cizího drink, aniž byste viděli, že tam, co tam nalejvají, a nebo s nima jdete jednoduše na bar, abyste měli všechno pod dohledem. Teď už další muzika. V Éteru Dance Rádia nás čeká Solomon, taky novinka Love Harder, anebo kapela You Got To Know. Tak užívejte a já přeju parádní poslech.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass

0: Zazněly Jungle a The Wave v éteru Dance Rádia. Ruku nahoru, kdo chodí na farmářský trhy. No a teď pozor, v Coloradu tam měli místní farmářský trhy nečekanýho hosta. On tam dorazil medvěd, ochutnal všechno, co mu šlo pod ruku a jako degustaci musel zastavit až ochránci zvířat. Tak zajímá mě, u čeho se nejradši zastavíte na farmářských trzích, jestli je to sladký, jestli je to slaný, jestli je to zelenina, nebo co, a jestli vůbec chodíte. Teď už další muzika, na to máme chuť úplně všichni. Proběhne Armin van Buuren, Issy Cross, anebo Cascade a Vision Blurred. Za moment na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Na Dance Radio zazněly další výborný kousky ATB a David Frank anebo Mikira. No ale teď mě zajímá, kdo jste v práci. No a co kdyby vás tam překvapil herec Tom Cruise? No přesně tohle se totiž stalo v jedné dámě v jednom nejmenovaném americkém hotelu. Ona měla přestávku v práci, při který si sedla do jedné chodbičky, sedla si tam na schody, schoulila se a koukala do telefonu. Ono to ze zádu teda vypadalo, jako když je schrbená a pláče. Kolem ní šel s ochrankou právě Tom Cruise a myslel si, že pláče. Tak k ní přišel, koukl na ní a když zjistil, že kouká do telefonu, tak jenom pozdravil. Oba se tomu zasmáli, ale myslím si, že ona měla hodně hezký den. No možná i hezký týden. Teď už další muzika, která zlepší den spoustě z nás taky. Shanks, Disclosure a spousta dalších libových kousků. Na vlně 89 a 120 celých 9 FM.

Máme po 14. hodince zazněla Amelie Len Selás, James Hype anebo Creed a Push Up. Myslím, že hezčí narozeninový dárek si jedna dáma ze Skotska nemohla přát. Jedná se o kočičí příběh, takže pokud patříte mezi kočičí milovníky, rozhodně něco pro vás. Já jsem teda skoro uronila slzu. Jde o to, že tato dáma přišla před 6 lety při nehodě o svoji milovanou kočku. Ona totiž ji nemohla najít po té nehodě. Ona jednoduše utekla, nebo nevěděli, co se s ní stalo, a postupně se začala směřovat s tím, že ji vlastně už neuvidí. Jenomže co se nestalo? Ona všude vyvěsila plakátky, že se hledá, všude to kolovalo. No a přesně v dnech 60. narozeniny zavolali, že kočičku našli, že je naživu. No a tak se po letech mohla vrátit domů, takže myslím si, že úžasný dárek narozeninám. Pokud vy dneska slavíte, tak rozhodně přeju všechno nejlepší. No a pro vás i všechny milovníky taneční hudby další kousky. Zazní Midnight Funk, Nightmare anebo Barry White už za moment na Dance Radio.

To byl další čerstvý kousek od Swedish House Mafia, Happiness i soused. Martin Garrix chystá oslavu 10 let svého labelu, a to ve velkém stylu. Konat se to bude celý během Amsterdam Dance Event, který už se blíží tenhle měsíc, bude to 22. října. Těšit se na této akci můžeme na spoustu men jako Julian Jordan, Justin Milo, Mesto, Dubvision, Matisa, Sadko, Rehab, Third Party, Kurby a spousta dalších. Rozhodně doporučuji sledovat sociální sítě, ať už Martina Garrixe nebo jeho labelu, ať od nic nepřijdete a možná doufám, že tam jedete teda, takhle jsem to chtěla říct. Pokud ano, tak čekám záplavu videí, fotek, všechno chceme vidět. Všude nás označte nebo nám to pošlete do zprávy, ať už na Facebooku nebo na Instagramu. No a já posílám v tuhle chvíli další muziku. Mrkneme, co nás čeká. Budou to Don't Blink, Hity, Faithless a nebo Joto.

0: Jota. Výborný kousek, já teda celkově miluji Jota, jo. Teď si myslím ale, že správný čas na to mrknout radši do naší hitparády, abych tady mohla rozpívat ještě třeba celý den. A jak jste zahlasovali, naše hitparáda pro toho, kdo neví, se jmenuje Dance Radio Charts. Probíhá každý čtvrtek od 18 hodin, ale klidně teď můžete na našich stránkách www.danceradio.cz zahlasovat. Kde je palec nahoru hlasujete, kde palec nahoru není, je to 7 týdnů v hitparádě, opouští to hitparádu a uvolňuje to místo někomu jinému. Je tam 20 míst, jsou tam 3 novinky, z novinek je tady nový Armin van Buuren, taky Joa nebo Barricade Swim. No a teď už se podíváme na to důležitý, jak jste zahlasovali. Na trojce, tak tam je Martin Garrix společně s YouTube Fireflies, na dvojce Big Riders Break My Heart a na jedničce tam je česká tvorba. Už je 7 týdnů v hitparádě, takže je krásný, že takhle hezky zakončení. Je to Epoch Noir a In a Box, takže se rozhodně gratulujeme. No a v tuhle chvíli je jasný, že jednička bude úplně jiná příští týden. Jaká je to na vás? Ještě jednou www.danceradio.cz, tam hlasujte. No aby vám to šlo pěkně od ruky, posílám další muziku Key Motions anebo Chemical Brothers The Test. Za moment na vlně Dance Rádia 89 102,9 FM.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Řeknu vám, že to nějak utíká. Už jsme vkročili, skočili do 15. hodiny. Za náma Midnight Generation, Disco Fries, anebo Saxo Francis a Pumpin. Podíváme se do kina. Zajímá mě, na jakém filmu jste byli naposled v kině a jestli třeba už jste viděli i novýho Residenta Evila. Já jsem byla na premiéře, pro mě teda nejvíc strašidelná paní v lese, jo? Takže já v životě už podle mě nepůjdu v noci do lesa. Každopádně tenhle film se stal nejlíp hodnoceným filmem podle herní předlohy. Tak ještě k tomu jsem hodně zvědavá a můžete mi říct, který typ nebo druh filmu vás naláká do kina. Ať už je to komedie, thriller, horor, a můžete mi to napsat na náš Instagram, klidně napište tipy, na čem jste byli naposled, co se vám líbilo nebo na co se chystáte. No a já pošlu taky něco, a to další muziku. Ouška vám pomasíru Hot Sins, taky to Ramos, anebo Sigala With You. Za momentík si to pustíme v Éteru Dance Rádia.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Chotobuzi 330, Čestlice.
3: Fantazimánia přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimánia v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9. Dance Radio.

0: Proběhly třeba Sigala, Eli Oaks a nebo Rehab a Dream Inside a Dream. Víte, že Rehab má svůj pořad v éteru Dance Rádia? Ano, každou sobotu od 20 hodin si můžete douší poslat jeho Cyberpunk Radio. Máme tady taky Armina, ten vysílá každý čtvrtek od 20 hodin a SOT. Taky nám tady vysílá Oliver Heldens a Nicky Romero, těm patří Středa. A máme tady taky DJ Tiesta. Je tady spousta dalších vězných men, takže pokud chcete vědět, kdy kdo vysílá, doufám, že máte všichni naši mobilní aplikaci v telefonu. Kde přesně najdete, kde kdo vysílá, tam jako rozvrh, můžete si to rozklikat. A teď už další muzika. Na Dance Rádiu nás čekají Casual Kolš, anebo třeba Mark Knight a All for Love. Tak užívejte, přeju parádní poslech všem na vlně Dance Rádia.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Na 89.9 FM nám dohrál Mark Knight a jeho kousek All for Love. Protože se přiblížila 16. hodina, já se pomalu rozloučím, čekají nás třeba Jonotus nebo Reflect a těšit se na vás budu v sobotu úderem 13. hodinky, teď v úterý v pořadu Showtime si dáme setík, tam nebudeme s Myšákem jako moderátoři, nebude host jakoby naživo, ale bude zahraniční setík, takže já už se těším. Vy se mějte krásně, úžasně, přeju krásný odpolko večer, podvečer, ráno, dopoledne, celý týden a v sobotu tady budu jako na koni po obědě. Tak se mějte, páčko!

0: Dance Radio Euronews.
1: Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Dance Radio. Dance Radio.

neortodoxní rozhovory, top české a zahraniční DJs, nová a nevydaná hudba. Každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Radio. So how's the evening so far?

0: Express Radio. Brusel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.
0: Dance Radio.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej hraní Fresh Dance Radia s Androidem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: týdnu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330 Čestlice.

Je to tak, není to jinak, já jsem Chris Sadler a vítám vás u další dílu Climaxu tady na Dance Radio. Jsem s vámi aspoň virtuálně do dvíti, to znamená 3 hodiny kvalitní klubové hudby pro vaše uši a duši. A dneska, jelikož nejsem přímo osobně ve studiu, ale přetáčím tenhle ten pořad, mám pro vás připravený 3 sety. Budeme tak nějak vyvíjet od house'u až do techna. První set bude právě house, potom druhý set, 2 hodina spíš progressive a 3 hodina bude spíš do techna. Začínáme tedy první hodina a ta house, a to má na svědomí na starosti DJka, která je hodně spjatá s labelem Defected. Nejenom, že vydává na label Defected, ale pokaždé, když Defected má nějaký maiden, až je to kdekoliv na světě, tak právě tam hraje. Řeč je samozřejmě o DJce Sam Divine. Kromě Defected taky vydává na svůj vlastní label Divine Sounds. Takže do 7. tady na Dance Radio Climax a DJka Sam Divine.

0: posloucháte poslední pár minut setu od královny house musicu a rezidentní DJka Sam Divine. Už za chviličku pokročíme dál a pro vás máme připravený vintage culture, takže laďte nadále 89 a 102.9 FM.
1: I know one thing right now to tell you, that everything in life has its ups and downs. Everything

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Dance Radio. Dance Radio. Guest Mix. Guest Mix.
5: Z malého města v Brazílii tenhle ten týpek dopracoval do pozice jednoho z největších DJů na světě. Už má 1,5 miliard streamů na Spotify, hraje na Tomorrowland, na EDC, Burning Man, Coachella, Glastonbury, Creamfields. Jeho pravý jméno je Lucas Ruiz, my ho známe spíš jako Vintage Culture. Takže do 8 tady na Dance Radio Climax a DJ Vintage Culture.
6: Shadows dance as the night unfolds. A whisper of magic fills the air. A journey into the unknown awaits. Let the deep, resonant beats guide you through the darkness. Are you ready to surrender to the sound? Welcome. Enter the core.

už za chviličku přitvrdíme, budeme poslouchat nějaký pěkný techinko, ale prozatím si dáme poslední pár minut od brazilského DJa Advantage Culture a pak od 8. DJ Ellie Brown. Posloucháte Climax tady na Dance Radio.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Dance Radio. Dance Radio. Guest Mix. Guest Mix.
4: Je krátce po 8 hodině, to znamená, že čas na další mix. Tentokrát je to trochu techinka. To má na svědomí T-Pack, který pochází z britského Bristolu. Jeho pravý jméno je Gavin Harris. My ho známe spíš jako Ellie Brown nebo Eli Brown. Je to člověk, který dřív vydával nebo produkoval drum and bass pod názvem Load Star. Od té doby začal produkovat house a později techno právě pod jménem Ellie Brown. Já jsem ho měl kdysi dávno v Roxy na Climaxu, strašně příjemný týpek. Teď má velký úspěch, cestuje po celém světě, až se divím, že má na to čas, když má doma ještě 3 děti. Ještě vede vlastní label Arcade Records, takže do 9 tady na Dance Radio Climax a Ellie Brown.

právě teď posloucháte týpek z britského Bristolu. Jeho jméno je Gavin Harris, my ho známe spíš jako Ellie Brown pro Climax tady na Dance Radio.

Zatím se sedám a poslední pár minut setu od DJ Ellie Brown. Je čas akorát na pár rychlých pozvánek na následující týden. Mám to docela nabití, protože můj týden, můj pracovní DJský týden začíná už ve středu 7. října. Budu hrát na Párníku, který organizuje z Casablanca Skybar. Se mnou tam DJs Mazer, Melvin Cox a Tokátko. Pak v pátek 9. října budu hrát svůj premiéru v klubu Exit 99 v Mostě, se mnou DJ Race, a pak v sobotu 10. října jsem v klubu Infinity Hradec a se mnou DJs Kubik a Fun. Každopádně já bych doporučil, abyste zůstali ještě dnes večer naladěný na 89 a na 102.9 FM, protože ještě uslyšíte Mambo Ibiza, Planet Perfecto Paula Oakenfolda a těsně před půlnocí ještě Christian Varela. Jestli potřebujete nebo jestli chcete slyšet více muziky ode mě, tak všechno najdete na chrissadler.com. Já jsem Chris Sadler a díky, že jste poslouchali. Čau, čau!

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.